0: Hej, kajke da bude vedrokunstudženja, to vam nudom praju, nech nam mati cíš doto nekotre čežišča přeradži, kotrem se tu dženca rano vinujeme. Víte, Matejo.
1: No, dobranje, rad ľubje to činju. Budeska mešťanska hala, krona steješe čera pod vodu, znamenča hudžmje, vulkotna voda, rika oratorik, iš mješe čera večer svoju prapremjeru, a naju kolega Matej Čísvok je sebi to vobladal a naposkal a nam vo svojich začišťach rozpravja. Dalša tema dženca rano, David Kmelik a rodziščo Radušu Pola Vitošova v Butach. Uštišo ižo sme vo tutom konstrukče rozpravili do obje mierne vokovo Čecha, dola pred nešto týdženje miso, potom seč i zaso nešto hýbaše. Klement Schmidt je rešeršoval a nám svoje úsledky predstaví. A Jan Real predstaví nám, kaž kúžu sobotu, športové termíny konca týdženia za nekak 10 minčinov prvý raz.
0: A mać lust na teka hinesche serbske stutschke jasto wundu so hai, mehr ist du im zwischen mich hat, das hat mich tut der Jules.

swoim do Nipelčic a do Delnjo-Łužickeje Hochozy a tež do Wuspoka. Ci menšiny ještě a potom slyšíte pověst z Matějom Cužom.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobar ranje. V budyskej měšćanskej hali Krona je se večera večo 400 posta hosči pra premiéru oratoria Vulkotna voda vobladało. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kor a rejovanska skupina prinie Srpske kulturne brigade, Srpska komona Filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podžakovaše so pola nimale 100 sobu skutkovacich s dojim aplausom. Učbny návod smieše Judith Kubicec. Oratori predstaví so jutce ešte raz u Kroni a 27. septembra potom Českým Libercu. Viac vočarovšie prapremiere zoniče dženca B.U. Sovania. Spichovanské tovarstvo prinieje svobodné srbské šule v učera Nebelčicach založené. Jeho predseda je predovzáčel Jan Rytčar z Jasence. Tovarstvo chce přichodže, miestvojím pedagogické projekty na svobodné srbské šuli podpírač, a vosebite formáte vúknenia a kubvania, rúne tak spichovač kajš šelake kultúrne, športové a sociálne aktivite. Sred novembra chcieža so čvonojok ďalšej organizatorisky zromadžizne zetkač. Doromade ma tovarstvo tučasne 8 riadnych a jedného spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nový župan domovinské župy Delňa Vúžica. Jeho sučera na vonej a voľbnej zromadžizne župy v Hochoze a do konca legislatúre 2020.

0: Zadkula.
1: Hač v šuli, na dželje, při studiu abo doma ve dobrej stvi. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini, akáž vone še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nie hižo předstajomne. Što je šitko možné, že sú je ranice a kak vupada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vusovaniu Rádia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte punžlo večer rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Need Savage.
3: Punžlo večer.

0: 5 minutov do 7, a to je čas za Moniku Kráľovú z Boranec.
1: Nábožné slovo.
2: Ľubí svuchario rajšho rozvosa. Tež jedu přes naše srbské vesky. To sa stajne veselu, kak čisté ariane vonesu. Vopsidžer vokoho svojho domu so pracuje, viesty poriad dodržeč. Tak jedžech junu sobotu dopoudňa přes vesku a doladach so žony, kotra špučnik mečeše a nekotru škuli neroč v útorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uredži k nedželi. To by je samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k sviatnym dňam všo nekak čiste byč. To by vona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a vouky. Dobrá a kvalobná to tradícia. Vážme se by tajkele skutky. Tak máme všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodny.
0: Praj Monika Kráľová z Boranec, nadavko a zamovitosť či radorskeje vosady.

0: Dobro nepšeje vam srpski rozvoz sobotu 12. septembra džuječ po sedmiše. David Kmelik a rodzišćo Radošupola vietošo a botach, húščišo hižo sme vo tutom konstrukče rozpravili, vulke plány za rodzišćo Kmelik nedemieše, nimo muzea ze svojenskými exponátami by rodzišćo naposledk, tež ako svedženišćo za vulke evente a technopartie vúžite. Tak dobiachu peneze do prúznych kasov pšinč, dola koncept so přemało přiuza. V náleču rikaše potom, zo je noše rodzišća Kmeliku a GmbH insolventna, a je zo je samo policja za Davidom Kmelikom pytała. Potom by doo mirne wokoło Čecha, před nešto tydženemi pak so potom v Syči zaso nešto hibaše, kajše Klemens Schmidt. Recherchoval.
1: Aj nastava je menujúce nová internetová strona, tak rec platforma s menom Slovianský svet. Je cíl také na strone čítač, byť nic mene hač zromadne jevišťo za serbskú kultúru, miesobne slovianské susodstvo a európsky dialog v cikrajovom regióne Nemska, Polska a Česka. Dále má to byť Syč Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, ústajencach, seminárach, Kotraš iniciiruje převodža předava exkluzívne za region typické serbské produkty, tvorí a pestuje partnerstva. To klinči šitko ketro vulke, ale to sa vizu tež k vôsobine Chmelika hodži. Tak má platforma samo svojsku hymnu, svojansku fanfáru, kýšie, kýčbu, projektové návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyče na strane tež napoje a zažividva ze skromným sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskými etiketami v serbskej tradícii remeselnice správne s narokom. Noša tutoho projekta Svojanský svet Vúžica je založba Slavonic Europe ze sedlom v Bruselu, ktorýž predseda je sovie David Chmelik.
0: Tak daleko k platforme, što vieme netko nového vo rodzišću.
1: Rodzišćo súša miesto vietošov, do ktorož rádož súša. Po insolvencii je vone rodzišćo zase ročo zavo, tu chvíľu je tuto zaurené. Ale David Chmelik vabi mestom tež zase zanie, ukáže jo z toho, co môže je hišče raz vodnaječ. Tak je nedávno v rádušu přednošoval, útoru potom tež v Praze, kak môže s rodzišćom dále hič. Problém je, prajú raz skýčblivé, ľudia v regióne nie sú celé tak zbožení s tým, kaké sa rodzišťo pod Chmelikom vujivo. Tak zdieli nám žurnalist a fotograf z Delnie Vúžice Peter Becker, kýž by sám na zaradovaniu v rádušu přitomne, zo nekoci ľudia z okoline si predsa ešte peniaze od Chmelika žádaja, miest druhým za nezapáčené zličbovanky.
0: A najebač toho má sa rodzišťo pod Chmelikom znova abo hinak vúsmiriť?
1: Aj tak je. Chmelik rekne nám včera, zo chce šitke otvorene košte privátne narunáč a s novým konceptom rodzišťo dále viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zľaduja, na info zaradovaniu v rádušu sú nekoci přitomní samozvúvili, ako je Chmelik o svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodzišćo Radošu, my to na každopád přichodže dále v obkýčbujeme.

Edel Knauer som je, rene kunste džena přejeme a za šitke vaše předozača, što je škúli tež mače takhle na pláne stejo, přejeme vězo vele vesela a vúspěcha. Haj se raz s autom nedže dolečeč, abo se s kolesom medla tež pěši si na jenu horu zaliesť, što šak nie žan vůjky problém za mnojich, ale se s vůdžu, jo, pala nás, ve bližší v okolíně? Vězo je to možno na Bervoudském jezeru například. A to můžete startovat ze přístava ve Kletnom a potom pod celým krásným jezeru můžete se vů na hajnic vůkodžovat šrunivon, ale se šitkoreně vůbladač. Ještě hač do decembra je tole možno, tež dženca například popodňu, jutce potom samotež dopona jednačich a trojce popodňu listčiky můžete ve internete knihovat celé jednoreto dže. Co domhodžin se jednačie?

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobar dan. V budeskej mješčanskej hali Krona je sebi čera večer 400 posta hosti pra premieru oratoria Vulkotna voda v obladavo. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kôr Arjevanska skupina prinie Srpske kulturnie brigade, Srpska komorna filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podžakovaše sopola nimale 100 sobu skutkovacich s dojim aplausom. Učmne návod mieše Judit Kubicec. Oratori predstají so júce ešte raz v Kroni a 27. septembra potom Českým Liborcu. Viacovo čarovšej prapremiere zoniče v biehu sevania. Spichovanské tovarstvo prenieje svobodnej srbskej šule bučera Nebelčicach založené. Jeho predseda je predovzačel Jan Rüčer z Jasince. Tovarstvo chce přichodže mjezdorujem pedagogické projekty na svobodnej srbskej šuli podpierač a osobite formáte vúknenia a kubvania runie tak spichovač kajž šelake kultúrne, športové a sociálne aktivity. Sreč novembra chce ja so čvonojok dalšie organizatorické zhromadžizne zetkač. Doromady má tovarstvo tučasne 8 riadnych a jedného spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskiej župy Delnia Łužica. Jeho su čera na wolnej a wólbnej zhromadźiznej župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojenstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnosarbsko gymnazija, wobydlerske towarstwo Žilo, wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Torno. Z nimi maja nětko v župě 3416 čvonov. Tematizovali su čera mjezdrujim dalše financovanje srbskih zarjadnišćov, skručenje delnosrbske reče a modžinske dživo. Nimo toho su ideju za srbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možni stejnišći mjenovašte so kočebus a dešno. Viace hač 1800 běhakov a běharjov v občeli sođenca na budeskim ješčanskim běhu, a tež namiestnje je išče krotkodobne přizivenje možne. Zaradovanje zahji so dopodnja na Mönkec Vúce ze svojbnym a bambinijovým běhom na 400 metrov. Potem steja šelake čare za džiči a modosnoch na programje. Vône běhaj přes 5 a 10 kilometrov, vedžete i na zážnom popodniu přes budeske nuckone miesto. Kajž dželi zariadova MSV Budešin, dobieža loni nedže 2200 běhakov a běharjo do cíla. Spichovanské towarstvo

0: 450 petuariu je přes cilu oratori na sčinovinje vodu ve svojich všelakých facetach vidžavo a na jevišću tež svišavo. No, a s kotrym začučom drje publikum po vulkotni vodže domojče?
1: Z jenem lohkým vodžanem začučom.
2: Ja tu konu s dobrym začučom upušu. A to by jen vulkotny vukon všich muzikantov a spivariu a vizu tež dirigentky. A z vulka kolba, co jara dary sčineli.
3: Ta voda, tam je ižo od letca, od januara, tak všimne, dokud jsem já bova pola moje džouky, cvý čas na vodě, a někde to je zase tak živě, zase ročo zladované šišlo, co já jsem šel šumíru, a i vopku zvala.
4: Já jsem myslel, že v novém času ty nové věci nastanou. Já dobrým začučom. Jen mal pokyv, já jsem text tu byl rozuměl. Já nevím, až to na technice dali žalo. No pak šel úkotné.
5: Já jsem jara překvapená nad vůkonami těch šulariů, a když jsou zpívali, když jsou rejvali, když jsou pod vednictvom Judity byli, to by je jedna vůlka klasa a já jsem jara vesela, že jsem já ju šišla. A možno zase já to tež ještě nejbližším času ju neobladám a poskám.
0: A što praj poprom nesto projekta k vůkona můjmiočů a vůmiočů? Mirčin Veclich.
6: No a já co nepomoc so všetkým sobou skutkovacím vlastně vyvězol první kulturní brigáže a rivarám tým modostným džakovač, co jsme to tak zmištrovali. Hevák je to jsem já jara spokojom, kaj já to dženca, já jsem to tež první můj slušal, to jsem jara lubil a já se nádžím za publikum tež a všakom mám ještě neděli nepředstavit, na švíš můžeš rádi se si obladať ľudžo.
7: Hej, kaj šprajne. Jutze nedželu je potom druhé predstajenie na večer 5. Nimo toho predstaj sa oratóri potom 27. septembra Českým Libercu tam v tamnejšej technickej univerzite v Auli. Mati Gisvok je rozpravia o včerovšej prapremiere oratória Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha, Rože Domašce Neje, Johannesa Gerstengarbeho a Mačia Bulanka.

Skvarnostnje lunčo, vosom sto letno vosvečenja vosade Kruščice, prezentovaše časnikarski mišter Jürgen Neck v svojim vopkodže mau vustajncu vo skutkovanju kruščanskog tvarca vižuvih časnikov Georga Kieslinga. A tutu vustajncu možeče si votnetka v votarnišču cirkve v Hodžiju vobladač, dženca so tuta votjuri na podvemaj, a to v obvuku tamnišeho sympózia přednošku, že vec to posta let hodžijska cirke. Referenča budu dr. Jens Bulisch, fara Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerhard Krautz. Jutze na podžesačich do podnia sveča v hodžiju potom dvurečne svedženske kemše, a cirkunc tydenja přeprošuje s obširným kamušným programom toarstvo hodži sveči na svedženiščo při šuli. Halbicach sveča, hišče hač do jutzišeho babilečo. A na serbske o nimske nazemske viki sče přeprošení dženca do strože pola hučine vod dopona džesačich. Na dňu votorena pomnika jutze nedželu zmeje tež MDR-studio budušin se serbským rozhlasom svoje dúrie votorene od dopona džesačich do popona štorioch, ale kečbu kapacite za vedženja te budu v obmezovane. Zato pak moli si potom tež vopladač serbský dom, tam pokazaja tež filmy, džetči zmeja, možnosť paslinju, sedakovia tykanc, vopšene program zmeja tež veský ve přízemju serbského doma. Potajkým šitko to môžeče doživiť potom jutze na dňu votereno pomnika. Hej, a nedželu na dňu, tutem dňu budete šulský muzei domizniskastva ve ptačecach votorena vobladač môžeče si tam tež miestrujem dvúrečnú ústajnc.

Hej, du så snanno, du nabo tam ne prasha, djer lež ab datšice, a kak da tuta ves po promnim z Rika, Tetschwitz, blisko Lenjansko jezera, v gmina Heštruska Hola, dž potekim napšikvat ze skole sami raz v Vužijske jezorene, tam v bliskošti popuču, to možeče si tež dob datšic, vulečeč. Tam však maja tež vosreč vesky šikvanú kočmičku, džiš vonka pod štomiskami renie sedžiš, tež Češa a Polace, ký sú tam v Vužijskej jezorene popuču, to rád ľúbie vúživaja so vie. Džiš přijomne svončko svieči, hevok sedžiš emnúcka. Česač, do osmiche.

0: Včera smo hižo v novem mezenarodnem vobidžovanju v lohkatletice Budapest, če v zezmatijom porečavoj dženca mašte netko prenje vusledki a direktne nemsko dobičarja, Matejo.
1: No, celo prave na prennem dnju tak mjenovanoch World Ultimate Championships je Merlin Hummel svoj hamo 1,86 metrov daloko a s tem dale hač svoj konkurenča resno. Zvoto a s tem tež nedom dobičarsku prémiu ve vysokosti 150 US dolarů je tak dobil. V interviu potom sa jeho reportovo opraša, što z peneza minitko činí, jeho kytro strozba vodmova ničo úlke. Najprve dávky plačič a zbytk cel normálne nabok požič, respektívne investovač. Vunie to nastupajo skrytun vostudve typ, tak Hummel sam vo sebi praj. Gratuláciu k tomu úspechy na kvíšde pat. Dobil vojstaj čera nimo toho tež nekotre z cele vulkých mieno, napríklad Jakob Ingebrigtsen v 5000 metrovským behu a najlepší vysokoskako z Žeržu, Šveda Armand Duplantis, vyzo tež za so doby vun přeskočí 6,20 m. Čenca večer, že Budapestče od 6 dále mjezdrujím steja finále přes 100 metrov pola žonov a muži na planie ubeđovania ma ARD za so svojim livestreamie. A vyzo kula so čenca tež za so bul, Dynamo z Drežan sú od jednej pola Eintracht Braunschweig prašení, Energia Kočebus hraje potom júce na podvimaj pola Karlsruského SC. A dženca džet ješ Berlínie dále s historickým behom nemských hrajarkov basketbola. Prení poufinále svetových mistrovstvách staviznách mústva dženca poponiu na popečích je tak mienovaný tip-off přečivo Francúzovkám.
0: Dojštreje to za fenošporta dosť, švúbirka, što je hovak ište takhle športovce našim regione los, to vie Jan Reho a to přichodný pohodžince.

0: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanom Rehorjom.
2: Nikotzi, utrajno sportovci pojedu dženca do Budešina a jutce potom do Beveje vody. Většina pak je so za jedne z dviju behanskiju poskytkou rozsudživa. V Beveje vode, kdež beha so jutce do podnia od džesačich, su zariadovario maximum 500 beharku a beharju, hižo před viacorými tydženiemi docpili. V mieste pak smidža so dženca na Mönkecúce dotal 1800 přizeveným atletkám a atletám ešte ďalší přidružič. 20. budeské mieščanské beji zaja so dženca do podnia džesačich s bejom za svojby a bambinie. Potem vubedžuja so vobdženice na najšelakorýšich distancach od 400 metrov hač do 10 kilometrov. Tsi vupetane kopanske dybkovere dženca po podniu cioch, modrobili kulov Linovski SK, SC Vulke Rydorjece SJ Kruščice a traktor Malešece Sokov Ralbice Horky. Peč vupetanech koparskich partijov jutce nedželu, v Nebelčicach převedu so znova dvije reje od napojenej raje Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice přečivo Rajnemu zjednočenstvu LSV Hore, a od sjoch ste v Rajnem planje v okreznije Ligi Štafla 2 serbski koparski derby SJ Nebelčice prvnje mustvo, SJ Kruščice druhe mustvo. Rezerva radvorskih kopariov očakuje nedželu od jenej Rajne zjednočenstvo Halštrov a radvorske prvnje mustvo od popodňu cioch Cuk z Vutov. V Pančicach nastupi nedželu od dvemaj mustvo z Ljubuša.

0: Nábožné slovo.
1: Ma Monika Králová z Boranec na doku a zamovitosť či Radvorské vosady.
2: Lubí svucharjo rajšho rozvosa. Tyž jedu přes naše serbske vesky. To sa stajne veselu, kak čiste a riane vonesu. Vopsidžer vokoho svojho domu so prucuje, viesty poriad dodržeč. Tak jedžech junu sobotu dopodnia přes vesku a doladach so žony, kotraž pučnik mečeše a nekotru škuli neroč v útorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uredži k nedželi. To by je samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k sviatnym dňam všo nekak čiste byč. To by ona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a vouki. Dobrá a kvalobná to tradícia. Vážme se by tajkele skutky. Tak máme všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodny.
1: Dale praje Monika Králová z Boranec na doku Radvorskej vosady. 4 menšiny do 9 Čechie.

0: Dawid Kmelik a rodzišćo radušu pola vietušu a budach, húščišo hižosme vo tutem konstrukče rozpravili, vulke plány za rodzišćo Kmelik nedemieše, nimo muzea ze svojenskými exponátami by rodzišćo naposledk, tež jako svedženišćo za vulke evente a technopartie vúžite. Tak dobiachu peneze do prúznych kasu pšinč, dola koncept so přemało přiuza. V náliču rikaše potom, zo je noše rodzišća Kmeliku a GmbH insolventna, a je zo je samo policja za Davidom Kmelikom pytała. Potom by doo mirne wokoło Čecha, před nešto tydženemi pak so potom v Syči zaso nešto hibaše, kajše Klemens Schmidt. Recherchował.
1: Aj, nastawa je menujce noa internetowa strona tak rec platforma z mianom Słowiański Svět. Je cíl také na stronie čítač, byč nic mene hač zromadne jevišćo za serbsku kulturu, miesobne słowianske susodstvo a europski dialog v cikrajovom regionie Nemska, Polska a Česka. Dále ma to byč Syč Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, ustajencach, seminarach, Kotraš iniciiruje přewodža, předava ekskluzívne za region typiske serbske produkte, tvori a pestuje partnerstva. To klinči šitko ketro vulke, ale to sa vizu tež kvosabine Chmelika hodži. Tak ma platforma samo svojsku hymnu, svojansku fanfaru, kišie, gičbu, projektove návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyče na strane tež napoje a zažividva ze skromnym sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskimi etiketami v serbske tradiciji remeselnice spravne z narokom. Noša tutoho projekta Svojanski svět Vúžica je založba Slavonic Europe se sedlom v Bruselu, kotriješ předseda je sobě David Chmelik.
0: Tak daleko k platformě, što víme netko nového vo rodzišću.
1: Rodzišćo suša mestu Vietošov, do kotrož ráduš suša. Po insolvenci je vone rodzišćo zase roča zavo, tu kvílu je tute zaurene. Ale David Chmelik vabi mestem tež zase zanje, ukaže jo z toho, co može je hišče raz vodnaječ. Tak je nedavno v Radušu přednošoval, utoru potom tež v Praze, kak mu s rodišom dalje ič. Problem je, praju raz skečibljive, ľudžo v regionje nesu celé tak zbožoni s tem, kak je so rodišo pod Chmelikom vujivo. Tak zdjeli nam žurnalist a fotograf z delnije Vúžice Peter Becker, kiž by sam na zaradovanju v Radušu přitomne, so nekoci ľudžo z okoline se přece ešte peneze od Chmelika žádaja, mezdrujim za nezapáčene z ličbovanky.
0: A najebač toho ma sa rodzišťo pod Chmelikom znova abo hinak vúsmirič?
1: Aj tak je, Chmelik rekne nam čera, zo chce šitke votorjene košte privátne narunač a s novým konceptom rodzišťo dale viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zladuja, na info zaradovaniu v Radušu sú nekoci přitomni samozvúvili, jako je Chmelik vo svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodzišćo Radušu. My to na každý pád přichodže dále v obkečbujeme.
2: Zelí raz v delenách Poladaj za dole předšelku Ke katrejš moje mysledu

0: Kajšče to runje v našich pojistčach od Mateja Svišeli. Spichuanske dvorstvo prinje svobodnje sapske šule bučera Nibelčicach po takim zaužene. Na prašenje, što biše jemu pohon, nic jenož do Spichuanske dvorstva zastupicič, ale tež zamovitost, jako předseda převzač, odmoví cia 40-letne předozačil Jan Rytčo z Jasince, sledovatce.
1: To je jedna utrobna, nutkovna naležnost, čo zomo serbske šulstvo možemo sami do ruky zač, možemo tam tež nešto sami v rukách všemenič, ha, uzvolič, ha, stvorič, ha, to mi zveseli při tem podľaboč, ha. In ta vidí po 25 letach, po Kruščansbrka, zašmo to nes, nám sa to neoporadilo všent, ha, čo tal. Ja si jara dobre mysle, už je nešto stavo, už sobu skutkovač, nešto sobu zaplešť a dobu nádžiju zo sošo poradie.
0: Prajci až do cíletne Jan Rytčo z Jasince, kýše z Čeroši zauženskej zromadžizne předseda Spichuansko dôrstva za prinju svobodnú serbskú šulu. Čovječ, ponapodža sa Čechiem.